0: Ani tváří v tvář. Sport. Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou. A Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
1: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.
3: Víc energie. It's Friday then.

0: Tvoje noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, Metropole. Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou! Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatů, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
5: Sport. Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
6: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: I've learned to embrace the dark, and now every time you see

0: zažít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. S Radku, ahoj.
3: Zdravím posluchače, ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouši hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
4: Chceš to pako z toho pajzru?
5: Pako? Tak říkám já tobě.
4: To sedí.
3: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
2: Co je podle tebe symbol léta?
3: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny a návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
6: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
7: Po druhý už to samozřejmě neudělám.
3: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
2: Díky, super.
8: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
2: Co když nám tohle řeknou naše děti?
9: Quick?
10: Nuže, akce!
3: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
9: Tady?
10: To bylo perfektní!
3: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
2: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
3: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: týden.
1: Berani, býci, blíženci a raci, budete se potit v autě, doma i v práci.
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
1: Lvi, pany anebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
3: Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
1: Štíři, střelci, kozorozi, vodnáři, dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
4: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A co my ryby, nám se v každém bazénu líbí.
5: Tak si plavky pojedem se vykoupat, že tam nikdo nebude.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

Tady je tvoje metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá, a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje, a to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme legendární The Rolling Stones, kapelu, která definovala rock'n'roll už před desítkami let a stále to umí pořádně rozjet. Jejich energie a charisma v hudbě prostě nic nevyrovná a proto jsou milovaní fanoušky všech generací. The Rolling Stones jsou jako ten starý dobrý kámoš, který nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku rockové síly. Jejich skladby jsou plné života a pořád to prostě stojí za to poslouchat. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropoli, kde tě čeká další skvělá hudba.

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropolis.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: really easily. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. S Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Tak říkám já tobě.
4: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny a návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samozřejmě udělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick?
9: Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
9: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.
11: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií, takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máš další skvosty.

0: Budějec. Čerstvé info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro pol

0: její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
1: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla jen na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů, v pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32, v úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: dnešní den.
1: Berani, býci, blíženci a raci, budete se potit v autě, doma i v práci.
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
1: Lvi, pany anebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
3: Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
1: Štíři, střelci, kozorozi, vodnáři, dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
4: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A co my ryby, nám se v každém bazénu líbí.
5: Tak si chlapky pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Rádio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Dál pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa klubů a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimneme. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offsideů. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžiky při hrávky i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
1: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
0: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
1: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
0: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Na Hané dnes pokračuje extrémně horké počasí. Čekáme jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 35 až 40 stupni. Srážky dnes nehrozí a vítr bude jen slabý. Také začátek nového týdne přinese tropické teploty, i když během pondělí začne od západu postupně přibývat oblačnosti. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. A navíc dnešní dny nejsou jen ty nejteplejší, patří stále i k těm nejdelším v roce. V tomto období jsou to totiž dny delší jak 16 hodin a slunce zapadá až po 9. večer.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
6: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na ranních cestách pozor na nehodu, a to aktuálně v Olomouci na ulici Lazecká. Hlásíte nám tady pád cyklisty. Pozor si dejte i na policejní hlídku, ta nám číhá aktuálně na D55 u Otrokovic. Tak hlavně šťastnou cestu.
6: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. červen je také den povědomí o pojištění. Tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi upečete.
1: Metropole právě dnes.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Tohle je
1: Radio Metropole.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů. Co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech?
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: No a fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou.

0: WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
1: Co na sebe. Dnes by měla vrcholit vlna rekordních veder. Již během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, kdy se v Doksanech na Litoměřicku vyšplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. I na Moravě naměříme mezi 35 a 40 stupni. Srážky nečekáme a vítr zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá v Mostkovicích, ulici Jižní. Další policejní hlídka je ve Zlíně v ulici Frištácká. A pozor si musíme dát i mezi Valašským Meziříčím a obcí Bystřička. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle je
5: Radio Metropole.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Josefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno. Jeho styl je mix moderní taneční hudby a klasických rytmů, který prostě funguje vždycky. DJ Josef je ten typ producenta, co ví, jak rozhýbat párty, ale i když zrovna nikde netančíš, jeho hudba tě zvedne ze židle. Takže nezapomeň zůstat naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další taneční pecky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
1: Sport.
2: 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Olomouci, počítejte s menším zdržením na ulici Kapitána Jaroše. Hlásíte nám tady kolonu zhruba na 5 minutek. Na cestách pozor také na policejní hlídky. Jedna je na D55 na trase Hulín-Otrokovice za exitem na Pajedla, další na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc za exitem Přáslavice a policejní hlídka na vás číhá také v obci Brusné. Tak nohu z plynu.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.

0: pane Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Jo, ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
10: Tohle je Radio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli vám přejeme z našeho rozpáleného studia. Dneska je to napadnutí, teploty venku točí na rekordní hodnoty a jestli to takhle půjde dál, tak snad uvaříme i ty kaktusy na flóře. Tady totiž dneska vrcholí úchvatná výstava kaktusů a sukulentů, tak nepropásněte poslední šanci. Přímo v Olomouci může být také dobrá varianta únik do klimatizovaných přítmí Premier Cinemas. Tam se můžete schladit u nového sci-fi, den odhalení nebo u romantické komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Výborný azyl před sluncem nabízí také pevnost poznání, kdy už teď lákají na letní program Trénuj jako astronaut. Ve vesmíru je konec konců mráz, tak se tam běžte aspoň inspirovat. A co zbytek regionu? Pro celý Olomoucký kraj platí teď jediné pravidlo, okamžitě skočit do vody. Vyrážíme třeba na koupaliště v Litovli a v Lošticích, nesmíme vynechat ani Šumperk a nebo koupaliště Letovice. A jestli chcete počkat, až to nejhorší peklo přejde, večer vyražte do letního kina. V letním kině Moskovice totiž už od 21 hodin a 30 minut promítají pod čírým nebem skvělou francouzskou komedii Akce milionář, kde už snad bude trochu dýchatelno. No a do klasických klimatizovaných kin v Uničově, Mohelnici nebo v Šumperku můžete po západu slunce zajít na zmiňovanou komedii Po večerce. Chlaďte se, pijte hodně vody a zůstaňte s námi. Vaše rádio vám vylepšuje horkou neděli dál.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďme se podívat, co pak se děje. Extrémní teploty o víkendu zaplnily Štěrkopísková jezera Poděbrady a Náklo na Olomoucku, kde návštěvníci zcela zaplnili pláže i přilehlá parkoviště. Někteří řidiči na Poděbradech kvůli snaze ušetřit za parkovné odstavovali vozy na příjezdových cestách, čímž ohrozili případný průjezd záchranářů. Meteorologové navíc varují, že v neděli teploty v regionu překročí 37 stupňů Celsia a doporučují proto dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně oslavila 30 let od zahájení svého provozu. U příležitosti tohoto významného jubilea odehrál komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava unikátní koncert přímo v podzemní kaverně elektrárny. Unikátní technické dílo, jehož stavba trvala od roku 1978 do roku 1996, navíc krátce před výročím potvrdilo svou skvělou kondici, když post v březnu letošního roku překonal historický rekord v množství dodané elektřiny do sítě.
1: Sport.
3: Fotbalisté SK Sigma Olomouc úspěšně zahájili letní přípravu, když v prvním utkání v Hutisku porazili slovenský Ružomberok těsně 1-0. Trenér Pavel Hapal protočil v obou poločasech téměř celou sestavu a ocenil splnění kondičního záměru i vítězný výsledek. K dalšímu přípravnému duelu nastoupí Hanáci už ve středu od 17 hodin ve Slatinicích proti Skalici.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystřelí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udrží do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár

0: Kovice za exitem napadla. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Radio Metropole.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
0: Dál pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa klubů a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimneme. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offside. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžiky, přihrávky i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Víkendový chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dnes pokračuje extrémně horké počasí. Čekáme jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 35 až 40 stupni. Srážky dnes nehrozí a vítr bude jen slabý. Také začátek nového týdne přinese tropické teploty, i když během pondělí začne od západu postupně přibývat oblačnosti. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky.

zhoršují nehodu na Žižkově náměstí v Olomouci. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, tak tady opatrně. Nehodu nám hlásíte také na Hranicku, a to mezi obcemi Ústí a Horní Těšice. Pozor i na policejní hlídky. Jedna číhá v Mohelnici, a to na cestě na Moravskou Třebovou. Další je na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. A policie je také v Bruntálu, ulici Nádražní. Tak ať nemáte zbytečně pokutu. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole podporujem domácí muziku.
1: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: Neděli si užíváte s naším rádiem, máme 28. června a svátek má Lubomír, tak přejeme všechno nej. Narozeniny dnes slaví slovenská modelka a moderátorka Andrea Verešová, byla Miss Slovensko v roce 1999 a také americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. červen je také den povědomí o pojištění, tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi upečete.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozzáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.
0: In the

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou.
3: Sport.
2: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se utkají se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnes by měla vrcholit vlna rekordních veder. Již během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, kdy se v Doksanech na Litoměřicku vyšplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. I na Moravě naměříme mezi 35 a 40 stupni. Srážky nečekáme a vítr zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Zdravíme všechny řidiče na cestách. Dnes nás trápí tropické teploty, ale také ostré slunce, které může velmi nepříjemně oslňovat. Sluneční brýle jsou dnes naprostou nutností. Kvůli extrémnímu suchu a horku navíc roste riziko, že v lesních úsecích potkáte divokou zvěř, která migruje za vodou. Buďte proto ve střehu i mimo běžné hodiny jejich aktivity. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám pohodový zbytek cesty. Klimatizaci nastavenou tak akorát a hlavně žádné vařící motory.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Metropole. Taneční rádio
1: z Olomouce. Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Ty seš to fako z toho pajzlu.
4: Fako? Jak říkám já tobě.
3: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samou chybu neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick? Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se ne úplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
1: Sport.
2: 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Pokud se dnes chystáte ven, nezapomeňte hlavně na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a rozhodně se vyhněte delšímu pobytu na přímém slunci. V Olomouckém kraji bude po celý den jasno až skoro jasno a teploty se dostanou až na rekordních 40 stupňů Celsia. Také pondělí zůstane tropické, maxima budou stoupat na 33 stupňů. Během dne se začne od západu zatahovat a přijít můžou i přehánky nebo bouřky. Aktivita klíšťat zůstává po teplém a vlhkém období vysoké. Takže při návratu z přírody se vyplatí důkladná kontrola.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Venku nás sice drtí extrémní horko, ale v autech si můžeme zařídit příjemný chládek. Pozor ale na správné nastavení klimatizace. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být větší než 6 až 7 stupňů. Jinak vám při vystoupení z auta hrozí pořádný teplotní šok, angína a nebo i kolaps. Před jízdou auto raději vyvětrejte otevřením všech dveří a proud vzduchu z průduchu nikdy nesměřujte přímo na vaše tělo. Tak vám přejeme příjemné klima za volantem a hlavně bezpečnou cestu do cíle.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJs současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Začneme ve fakultní nemocnici Olomouc. Tady jsme byli svědky dojemného příběhu se šťastným koncem. Malý Tomášek přišel kvůli nezhoubnému nádoru o půlku čelisti, kterou ale lékaři úspěšně nahradili implantátem z titanu. Podrobnosti píše Olomoucký report. Přerovští školáci ovládli turnaj během mistrovství světa v hokejbale. Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli žáci základní školy Želatovská. Po vítězství v ostravské kvalifikaci vybojovali prvenství také ve finálovém turnaji ostravského poháru. O jejich úspěchu píše web Přerov EU. A kdy napradět bez davu? HKO zveřejnilo unikátní statistiku s průměrným počtem návštěvníků na pradědu. Díky ní budete vědět, kdy se na výlet do Jeseníku vydat a kdy raději zůstat doma. Statistiku najdete na Šumperském deníku. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Rádio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme českou zpěvačku Emu Drobnou, která svým hlasem umí vykouzlit emoce i v těch nejšetších dnech. Ema kombinuje pop s jemnými prvky soulu a dává do hudby celé své srdce. Její písně jsou jako rozhovor s kamarádem, který tě podrží i v těžkých chvílích. Pokud chceš slyšet něco opravdového, Ema je jasná volba. Zůstaň naladěný, na Metropoli tě čeká víc.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďme se podívat, co pak se děje. Extrémní teploty o víkendu zaplnily Štěrkopísková jezera Poděbrady a Náklo na Olomoucku, kde návštěvníci zcela zaplnili pláže i přilehlá parkoviště. Někteří řidiči na Poděbradech kvůli snaze ušetřit za parkovné odstavovali vozy na příjezdových cestách, čímž ohrozili případný průjezd záchranářů. Meteorologové navíc varují, že v neděli teploty v regionu překročí 37 stupňů Celsia a doporučují proto dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně oslavila 30 let od zahájení svého provozu. U příležitosti tohoto významného jubilea odehrál komorní soubor Janáčkovy filharmonie Ostrava unikátní koncert přímo v podzemní kaverně elektrárny. Unikátní technické dílo, jehož stavba trvala od roku 1978 do roku 1996, navíc krátce před výročím potvrdilo svou skvělou kondici, když pošť v březnu letošního roku překonal historický rekord v množství dodané elektřiny do sítě.
0: Sport.
2: Fotbalisté SK Sigma Olomouc úspěšně zahájili letní přípravu, když v prvním utkání v Hutisku porazili slovenský Ružomberok těsně 1-0. Trenér Pavel Hapal protočil v obou poločasech téměř celou sestavu a ocenil splnění kondičního záměru i vítězný výsledek. K dalšímu přípravnému duelu nastoupí Hanáci už ve středu od 17 hodin ve Slatinicích proti Skalici.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Teploty dnes trhají rekordy a proto vyhnali na silnice spoustu svátečních řidičů a cyklistů mířících k vodě. Doprava v okolí rekreačních oblastí na Olomoucku tak může housnout. Raději mějte v záloze plán B, protože pravděpodobnost, že dneska nezaparkujete u vaší oblíbené vodní aktivity, je opravdu vysoká. Hlavně neparkujte na místech, která k tomu nejsou určena, můžete totiž blokovat průjezd záchranářům. Reakce mnoha šoférů jsou dnes kvůli úmornému vedru výrazně pomalejší a proto si raději nechávejte i větší bezpečný odstup od vozidla před vámi. A hlavně nezapomeňte na pravidelnou pauzu na zmrzlinu.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Víkendový chill.

0: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Retro, retro.
1: Metropole. Retro. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket. Pokud miluješ taneční rytmy a chceš si užít párty v pohodě, tenhle projekt si rozhodně nenech ujít. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc parádních hitů.

0: pole, kam vyrazit.
1: Krásnou neděli vám přejeme z našeho rozpáleného studia. Dneska je to napadnutí, teploty venku točí na rekordní hodnoty a jestli to takhle půjde dál, tak snad uvaříme i ty kaktusy na flóře. Tady totiž dneska vrcholí úchvatná výstava kaktusů a sukulentů, tak nepropásněte poslední šanci. Přímo v Olomouci může být také dobrá varianta unik do klimatizovaných přítmí Premier Cinemas. Tam se můžete schladit u nového sci-fi, den odhalení nebo u romantické komedie po večerce s Vladimírem Polívkou. A co zbytek regionu? Pro celý Olomoucký kraj platí teď jediné pravidlo, okamžitě skočit do vody. Vyrážíme třeba na koupaliště v Litovli a v Lošticích, nesmíme vynechat ani Šumperk a nebo koupaliště Letovice. A jestli chcete počkat, až to nejhorší peklo přejde, večer vyražte do letního kina. V letním kině Moskovice totiž už od 21 hodin a 30 minut promítají pod čírým nebem skvělou francouzskou komedii Akce milionář. No a do klasických klimatizovaných kin v Uničově, Mohelnici nebo v Šumperku můžete po západu slunce zajít na zmiňovanou komedii Po večerce. Chlaďte se, pijte hodně vody a zůstaňte s námi. Vaše rádio vám vylepšuje horkou neděli dál.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
0: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Olé, tady je tvoje Metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
2: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
2: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Nahané dnes pokračuje extrémně horké počasí. Čekáme jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 35 až 40 stupni. Srážky dnes nehrozí a vítr bude jen slabý. Také začátek nového týdne přinese tropické teploty, i když během pondělí začne od západu postupně přibývat oblačnosti. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. A navíc dnešní dny nejsou jen ty nejteplejší. Patří stále i k těm nejdelším v roce. V tomto období jsou to totiž dny delší jak 16 hodin a slunce zapadá až po 9. večer.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Teploty dnes šplhají až ke 40, což dává zabrat nejen nám, ale i našim autům. Nahané proto dnes věnujte maximální pozornost chladící kapalině a tlaku v pneumatikách, které v tomto žáru trpí nejvíce. Pokud cítíte únavu, okamžitě zastavte ve stínu, protože mikrospánek je v tomto dusnu obrovským rizikem. Vozte sebou také dostatek čisté vody, nespěchejte a klimatizaci raději nenastavujte o více než 6 stupňů méně, než je venku, ať nedostanete teplotní šok. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám chladnou hlavu za volantem.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Dál pro vás sledujeme všechny zajímavosti z fotbalového mistrovství světa a možná vás zaujme jedna věc, které si při přenosech skoro nevšimnete. Na šampionátu se totiž rozhoduje o každém centimetru. Rozhodčím dnes pomáhá nejen videorozhodčí VAR, ale také technologie v míči a systém pro poloautomatické posuzování offsideů. Díky kombinaci senzorů v míči a kamer rozmístěných kolem hřiště dokážou rozhodčí mnohem přesněji určit okamžik při hrách i postavení hráčů. Situace, které dříve vyvolávaly dlouhé debaty, jsou tak dnes často otázkou několika vteřin. Fotbal je sice pořád hlavně o emocích, ale čím dál větší roli v něm hrají i moderní technologie.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máte správně naladěno, s námi víte, co se děje i o víkendu. Olomoucká zoo slaví. Poprvé přivítala na svět dvě mláďata pandy červené. Matka je prvorodička a péči o ně se teprve učí. Otcem je šestiletý samec z Francie. Rodina je ve společném výběhu. Pandy v olomoucké zoo chovají v páru už několik let. Voda na jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou.
1: Sport.
3: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V nedělním finále se utkají se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dnes by měla vrcholit vlna rekordních veder. Již během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, kdy se v Doksanech na Litoměřicku vyšplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. I na Moravě naměříme mezi 35 a 40 stupni. Srážky nečekáme a vítr zůstane slabý. V pondělí bude převážně slunečno a o 2 až 3 stupně chladněji. Stále ale s letními teplotami přes 30. Může ale zabouřit.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Zdravíme všechny řidiče na cestách. Dnes nás trápí tropické teploty, ale také ostré slunce, které může velmi nepříjemně oslňovat. Sluneční brýle jsou dnes naprostou nutností. Kvůli extrémnímu suchu a horku navíc roste riziko, že v lesních úsecích potkáte divokou zvěř, která migruje za vodou. Buďte proto ve střehu i mimo běžné hodiny jejich aktivity. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám pohodový zbytek cesty. Klimatizaci nastavenou tak akorát a hlavně žádné vařící motory.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Neděli si užíváte s naším rádiem, máme 28. června a svátek má Lubomír, tak přejeme všechno nej. Narozeniny dnes slaví slovenská modelka a moderátorka Andrea Verešová, byla Miss Slovensko v roce 1999 a také americký kytarista Steve Morse, známý především svým působením v kapele Deep Purple. A 28. června je také den povědomí o pojištění. Tak si nějaké ještě rychle zařiďte, než se dneska s námi upečete.
0: Metropole právě dnes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací, nejen z našeho regionu. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj zasáhla vlna veder a ve Šternberku teploty vyšplhaly až k 36 stupňům Celsia. Denní maxima byla překročena na 11 ze 13 dlouhodobě měřících stanic v regionu, přičemž nezvyklé horko panovalo i na vrcholcích hor. Podle meteorologů má tropické počasí vyvrcholit v neděli, kdy teploty mohou dosáhnout až 39 stupňů a noc neklesne pod 20-stupňovou hranici.
2: Sport.
3: 21-letá cyklistka Julia Kopecký ovládla na mistrovství republiky silniční závod a získala tak vytoužený zlatý double. Extrémně náročný závod doprovázený tropickým horkem museli organizátoři zkrátit na necelých 79 kilometrů. O titulu rozhodl až dramatický souboj v cílové rovince, ve kterém Kopecký porazila Kristýnu Zemanovou. Nikdy jsem nejela tak náročný mistrák, strašně mě bolí nohy, přiznala v cíli vyčerpaná šampionka.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Pokud se dnes chystáte ven, nezapomeňte hlavně na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a rozhodně se vyhněte delšímu pobytu na přímém slunci. V Olomouckém kraji bude po celý den jasno až skoro jasno a teploty se dostanou až na rekordních 40 stupňů Celsia. Také pondělí zůstane tropické, maxima budou stoupat na 33 stupňů. Během dne se začne od západu zatahovat a přijít můžou i přehánky nebo bouřky. Aktivita klíšťat zůstává po teplém a vlhkém období vysoké. Takže při návratu z přírody se vyplatí důkladná kontrola.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Venku nás sice drtí extrémní horko, ale v autech si můžeme zařídit příjemný chládek. Pozor ale na správné nastavení klimatizace. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být větší než 6 až 7 stupňů. Jinak vám při vystoupení z auta hrozí pořádný teplotní šok, angína a nebo i kolaps. Před jízdou auto raději vyvětrejte otevřením všech dveří a proud vzduchu z průduchu nikdy nesměřujte přímo na vaše tělo. Tak vám přejeme příjemné klima za volantem a hlavně bezpečnou cestu do cíle.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.
6: I've learned to embrace the dark, and now every time

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé příběhy a hvězdy.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezonu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Začneme ve fakultní nemocnici Olomouc. Tady jsme byli svědky dojemného příběhu se šťastným koncem. Malý Tomášek přišel kvůli nezhoubnému nádoru o půlku čelisti, kterou ale lékaři úspěšně nahradili implantátem z titanu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. Přerovští školáci ovládli turnaj během mistrovství světa v hokejbale. Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli žáci základní školy Želatovská. Po vítězství v ostravské kvalifikaci vybojovali prvenství také ve finálovém turnaji ostravského poháru. O jejich úspěchu píše web Přerov EU. A kdy napradět bez davu? HKO zveřejnilo unikátní statistiku s průměrným počtem návštěvníků na pradědu. Díky ní budete vědět, kdy se na výlet do Jeseníku vydat a kdy raději zůstat doma. Statistiku najdete na Šumperském deníku. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Soul Avengers, projekt známý pro své taneční beaty a funky vibes, které rozhýbou každou party. Jejich hudba je jako výlet do světa dobré nálady a pořádné zábavy, ideální na tanec i relax. Soul Avengers jsou jako kamarádi, co ti vždycky zlepší den a přinesou pozitivní energii, která tě nenechá v klidu. Jejich skladby mají ten správný groove a šmrnc, který tě chytne od první sekundy. Pokud chceš zažít pořádnou dávku taneční hudby, nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropoli. Máme pro tebe připraveno ještě spoustu dalších hudebních lahůdek.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu zajímavostí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší párty a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme ještě víc parádní muziky a zajímavých příběhů.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta Svitek sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě.
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezentanta do 21 let, Hilmira Mikaelsona, útočníka, urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale, na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět. Jak teď vypadá letní režim hráčů? Co dělají? Co je před nimi v těch nejbližších dnech?
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: No a fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků. Parish.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
0: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
0: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
1: Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
3: Radio Metropole, co na sebe.
4: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte, vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udrží do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
1: Radio Metropole.
5: Víc muziky. Víc energie.
6: Víc energie.

0: z Metropole.
1: Ahoj, zdraví tě Tom, tohle je pondělní podcast z Metropole, opět jen a jenom pro tebe a povídáme si o zajímavostech, které se dějí nebo jsou v Olomouci a jednu takovou důležitou zajímavost, tak ta se tu dělá v uplynulých týdnech a to je cvičení Blackout 2026, ale tedy co dělat, když město zůstane bez proudu. Já mám na drátě Honzu Langra, vedoucího odboru ochrany města Olomouce. Já tě srdečně zdravím, Honzo, ahoj.
2: Tome, hezký den tobě i posluchačům.
1: Prosím tě, velká věc, proběhlo v Olomouci rozsáhlé cvičení Blackout 2026. Prosím tě, co přesně jste zkoušeli a proč je vlastně důležité připravovat se právě na dlouhodobý výpadek elektřiny ve městě?
2: Tak je to opravdu to vůbec největší cvičení, které jsme ve spolupráci s krajem a Hasičským záchranným sborem dělali. Nutno upřesnit to, že tím organizátorem byl primárně kraj, Hasičský záchranný sbor a město Olomouc a to důležité právě bylo, aby jsme si vyzkoušeli ty činnosti těchto tří významných orgánů v oblasti bezpečnosti v okamžiku výpadku, dlouhodobého výpadku elektrické energie na území města a částečně i kraje. Vycházeli jsme z nějakých zkušeností z minulých let, například z Prahy, případně z Německa a podobně. A tam jsme vnímali to, že těch činností a těch problémů, které by se u takovýchto dlouhodobých výpadků vyskytovaly v rámci větší metropole, by byla celá řada.
1: To je velice dobré vědět a já už se těším, že se v nadcházejících okamžicích podíváme také na to, co cvičení ukázalo na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Metropole.
1: Posloucháš pondělní podcast z Metropole s Tomem. Já jsem moc rád, že nás dneska ladíš, protože je to velmi důležitý díl týkající se ochrany města Olomouce. Já si tu povídám s vedoucím odboru ochrany města Olomouce Honzou Langrem o uplynulém cvičení Blackout 2026. A to bylo moc důležité, protože si Olomouc vyzkoušela, jaké to je, pokud z ničeho nic přijde o dodávky elektrické energie. Prosím tě, co Honzo vlastně teda to cvičení ukázalo a našli jste nějaké mouchy tady v tomhletom tématu? Budeme se muset trošku víc připravovat.
2: Bylo by to špatné cvičení, kdyby jsme nějaké mouchy nenašli a i od začátku jsme si některých byli vědomi, ale to bylo právě jeho primárním cílem. Nám nešlo o to se pochválit a říct, jak všechno máme skvěle, ale naopak hledat ty slabiny systému. Do toho vstupuje celá řada faktorů. To cvičení bylo strukturováno tak, aby se co nejvíce blížilo těm reálným skutečnostem. To znamená, v první fázi takového velkého výpadku by nám zůstali hodně lidé ve výtazích, zůstali by nám stát tramvaje v křižovatkách, nastaly by dopravní komplikace, občané, kteří mají nějaké zdravotní limity a jsou odvislí od zdravotních pomůcek, by se ocitli nebo mohli ocitnout v situaci ohrožení životu a zdraví. Byla by to zkrátka taková ta první náporová fáze, kde do toho ještě potřebujeme skoordinovat právě činnost těchto tří subjektů. To znamená, aby mezi sebou dokázal komunikovat kraj, město a hasiči, a to ještě v podobě a v situaci, kdy nejde žádný proud. To znamená opravdu si vyzkoušet tady ten vlastní začátek. V té první fázi jsme si ověřili, že přesto, že by to pro mnohé z občanů bylo do určité míry dlouhé a v tom výtahu by třeba strávili 40 minut, nicméně jednotky požární ochrany mají poměrně dobrou kapacitu za využití i dobrovolných hasičů, by dokázali ty nejurgentnější případy vyřešit v nějakém krátkodobém horizontu. Současně jsme si vyzkoušeli záložní pracoviště, jak v budově hasičského záchranu,

0: ochranného sboru, tak i ty, které máme k dispozici na místě. Tam jsme také žádné zásadní nedostatky neobjevili, pouze jsme tam zjistili nějaké technické drobnosti, které mají poměrně jednoduché řešení. Když jsme toto testovali, tak jsme si to potřebovali otestovat v plném provozu. Často takové testy probíhají někde v neděli, v odpoledne, kdy ty objekty jsou prázdné a hlavně neběží pod náporem infrastruktura IT. Informační systémy totiž v té energetické soustavě budov mají velmi značnou náročnost a my jsme si to potřebovali vyzkoušet právě v tom plném provozu. Takže toto byly pro nás neskutečně cenné poznatky a i když jsme tam některé z drobných věcí našli, tak víme, že s nima máme pracovat a máme je postupně odstraňovat.
1: Mě by zajímalo tady toto téma trošku více dohloubky, takže v dalším vstupu se v pondělním podcastu podíváme na to, jak vlastně probíhá komunikace tolika složek bez elektronického komunikačního prostředku. Bye.

0: podcast Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast. Já ti za to moc děkuju, protože dnes se dozvíš důležité věci v souvislosti s Olomoucí, respektive ochranou města Olomouce, protože město Olomouc v uplynulých týdnech prošlo velmi důležitým cvičením, a to cvičením Blackout 2026. A došlo tu k tomu, že magistrát zinscenoval situaci, že najednou z ničeho nic nejde elektrický proud. No, jakým způsobem si poradili jednotlivé složky magistrátu a další přidružené složky? O tom si povídám s Honzou Langrem, vedoucím odboru ochrany města Olomouce. Prosím tě, těch složek, ať už šlo o magistrát, případně Olomoucký kraj nebo hasiče, tak jak vlastně probíhá komunikace tolika složek bez elektronického komunikačního prostředku?
2: No, proto je klíčové ho udržet, to znamená, opravdu jsme reálně připínali 3 objekty města, kde jsou klíčové servery a klíčová IT struktura, tak, aby jsme dokázali zachovat tuhle tu komunikaci. Ono je sice fajn, že se potkáte v objektu hasičského záchranného sboru, kde jsou silné elektrodýzly, které zajistí jakoby to, že vám svítí světlo, jde vám počítač, ale v okamžiku, kdy vám nejde vlastně ta komunikace, když se neumíte přihlásit do e-mailu, když se dostanete do složek, kdy nejste schopni pracovat z rozpočty, kdy nejste schopni vyhledávat spoustu informací, které v dané chvíli potřebujete, pracovat s mapovými podklady. A to se vůbec nebavím o nějaké dopravní ústředně, identifikaci provozních charakteristik a podobně, tak to je potom velmi těžké. Takže proto v rámci tohoto cvičení jsme se snažili a soustředili právě na to, aby jsme dokázali udržet tu IT infrastrukturu, což obnášelo napojit 3 další objekty na zdroje elektrické energie.
1: Řešilo, prosím tě, tohleto cvičení taky to, jak by vlastně probíhala komunikace s obyvateli, kdyby vlastně nefungovala ta elektronická.
2: Byla tam celá řada aspektů. Řešili jsme věci typu, kdy třeba ztráta pramenišť by pro Olomouc znamenalo omezení dodávek vody po 24 hodinách. Řešili jsme, co se školama. V situaci, kdy rodiče mají velmi obtížnou situaci se vůbec do těch škol dostat v okamžiku, kdy školy budou bez elektrické energie, tak ty děti tam dlouhodobě být nemohou, takže si je budou muset rodiče vyzvednout. Teď, kdy ty rodiče začí obvolávat, jestli vyčkávat nebo nevyčkávat. Jo, je tam celá řada takových jako drobných věcí, které prostě spolu souvisí. To dopravní řešení také velmi jako komplikovaná záležitost. Takže těch věcí, které se kolem toho odehrávaly, byla opravdu jako poměrně velká řada.
1: Vysvětluje Honza Langer, vedoucí odboru ochrany města Olomouce v rámci cvičení Blackout, které tu proběhlo. A my se už za malý moment podíváme na Rádio Metropole, jak by třeba v takové situaci fungovala městská hromadná doprava v Olomouci, nebo nefungovala.
0: Posloucháš Rádio Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Dál posloucháš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a já jsem moc rád, že posloucháš, protože dnes se dovídáš velice důležité věci. Co kdyby totiž náhodou město Olomouc zasáhl velký výpadek elektrické energie? Jak by vlastně město zareagovalo? Co by se dělo? O tom si povídám s vedoucím odboru ochrany města Honzou Langrem. Honzo, prosím tě, my jsme tady už řešili takové ty základní věci, co by se dělo v případě takového blackoutu. Ovšem, pojďme se na to podívat trošku prakticky. Jak by v případě výpadku elektrické energie, který by byl rozsáhlý, aspoň tedy co do zabrání města, případně tedy i co do doby, jak dlouho by to trvalo, tak co by vlastně v takovém případě bylo s městskou hromadnou dopravou?
2: Toto bylo jedno z těch dalších témat. Městská doprava přišla v podstatě na víkendový provoz. Ono, ten počáteční nápor by byl obrovský, hlavně v komplikaci s dopravou individuální, nešly by tramvaje, nicméně v okamžiku, kdyby jsme se opravdu ocitli 3 dny bez proudu, tak by potom ten nárok na tu městskou dopravu byl daleko menší, protože lidé by stejně do práce jezdit nemohli, nešli by stroje, nešlo by zařízení, takže ten pokles dopravy by byl v těch dalších hodinách velmi znatelný.
1: A důležitá věc, jak by město vlastně bylo schopné komunikovat s veřejností v této situaci?
2: Co se týče té komunikace s veřejností, tam bychom se opravdu jako vraceli k těm klasickým podobám. Máme vytvořený leták, to byl jeden z těch výstupů tohoto cvičení, který by se rozvěšoval klasickou formou. 72 hodin by nám fungovaly rozhlasy. Jsou takto koncipovány a mají své záložní zdroje a musí být schopni fungovat 72 hodin bez napájení. Takže tyto rozhlasy, ty by mohly sloužit jako jedno z velmi důležitých zdrojů informování občanů. Máme SMS infoportál, ten by také byl využitelný v případě, že by ten občan měl nabitý mobilní telefon a v případě, že by mobilní služby byly dostupné. Tady jsme právě spolupracovali i s vybranými mobilními operátory a řešili, jak udržet právě ten SMS a datový a telefonní provoz v rámci této situace. Vytvářeli bychom takzvané body bezpečí, to znamená místa, kde by si občan mohl přijít nabít telefon a v případě třeba zimních měsíců, což by bylo ještě obzvlášť komplikované, tak se třeba ohřát, dát si tam nějaké základní občerstvení. Mm-hmm. Takže těch úkolů a těch věcí, které jsme se snažili tímto cvičením jakoby provázat, bylo poměrně velké množství.
1: Díky, Honzo, za vysvětlení. My budeme dál pokračovat v tématu Blackout 2026, tedy cvičení města Olomouce, které nám ukázalo, jak by město reagovalo v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie. A mě v této věci určitě ještě zajímá, co by třeba přestalo fungovat a úplně bychom to nečekali, že se to stane. Na to si odpovíme už za chvilku v pondělním podcastu Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: podcast z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole, to je to, co teď právě posloucháš. Zdraví tě Tom a já si povídám s Honzou Langrem, vedoucím odboru ochrany města Olomouce, protože řešíme velmi, velmi důležitou věc. Představte si, najednou z ničeho nic nejde elektrická energie. Blackout, výpadek proudu v Olomouci, rozsáhlý. Co teď? To je tématem dnešního pondělního podcastu. Řešili jsme tu už několik modelových situací, jak celá ta věc probíhá, co řeší město. No a napadá mě v této věci otázka, přestal by fungovat proud, jo? Tak dejme tomu, nefunguje televize, nefungují počítače, nejedou tramvaje, další situace. Ale teď se nabízí úplně otázka, co by třeba přestalo fungovat a my bychom to úplně nečekali. Takové jako velmi nepříjemné překvapení. Řešili jste i takovéhle věci v rámci toho cvičení, které už je pár dní za námi?
2: Velký problém, který jsme třeba řešili, byly manipulační pomůcky. Ten, kdo se stará třeba o starší osobu, tak si najednou uvědomí, jak taková polohovací postel dokáže člověku pomoct. Jo? Jsou to jedna z těch jako specifických, zvolil jsem schválně tuto záležitost, ale když si uvědomíte, že veškeré kompenzační pomůcky, které jsou odvislé od elektrické energie, vám najednou přestanou fungovat, tak pro velké spektrum občanů nebo našich spoluobčanů, a to ještě zranitelných, tak se jim téměř zastaví svět. A tito lidé budou potřebovat pomoc. Takže toto je třeba jedna z velkých skupin. Co se týče třeba sociálních sítí nebo takových těch pomocníků domácností, to se dá přežít, ale kde by nastal velký problém, a to jsme řešili už od začátku celého toho cvičení a vleklo se to tam jako taková pomyslná červená nit, tak velký problém by byly lednice a mražáky. A s tím ještě spojený to, že si ani moc nenakoupíte, protože museli bychom jezdit za nákupy asi do okolí, tam, kde ten proud je, protože taková věc jako bankomat, tam by na vás tak maximálně svítila černá obrazovka a možná ani ta ne. Pokladny, tankování, dneska, i kdyby vám ta čerpačka jela na ten zdroj elektrické energie, v okamžiku, kdy vám nepojede ten datový provoz, nebude fungovat karta, ani hotovost vám tam moc nepomůže, protože oni neotevřou ani tu pokladnu bez toho, aniž by dokázali ten doklad zaúčtovat, pokud nebudou mít funkční síť. Takže je to celá řada těchto věcí. No a u těch ledniček a mrazniček, tak tam by to byl potom problém s likvidací odpadu, protože v okamžiku, kdy po třech nech se vám rozteče mražák a nedej bože, že se vám něco zkazí, tak hlavně na těch sídlištích by to byl velký problém. A to, o čem se vůbec moc nemluví a je to opravdu jako reálná zkušenost z Prahy, tyto výpadky elektrické energie jsou často doprovázeny i přepětím.
3: Takže jako při návratu elektrického proudu.
2: Přesně teda. Tak. Aha. A nebo v těch fázích, kdy dochází k té ztrátě té elektrické energie. Tam opravdu tou sítí může proběhnout přepětí a spoustu lidí nemá přepěťové ochrany ve svých domácností, takže třeba v Praze se posléze tedy objevila celá řada elektrospotřebičů zničených a to je tak jak na Vánoce v okamžiku, kdy všichni rozbalíme ty krabice s tou elektronikou, tak pak se na sídlištích před kontejnery objeví obrovské množství odpadů. Musí se náporově toto zvládnout. Aha. Takže toto by bylo velmi, velmi podobné. Jednak by tam bylo potřeba likvidovat to, co se nestihlo spotřebovat a zkazilo se, a jednak tedy elektrospotřebiče. Takže tam byl velký nápor na technické služby a svoz těchto věcí. A to ještě v situaci, kdyby zaměstnanci technických služeb pomáhali s logistikou PHM, protože jedna věc je mít zdroj elektrické energie, ale vy je taky potřebujete saturovat, rozvážet zdroj nafty, starat se o ně i v průběhu toho provozního režimu. Takže ten nápor, jak na hasiče, tak na zaměstnance města by byl poměrně velký.
3: Takže jestli tomu dobře rozumím, v případě blackoutu je vlastně důležité poodpojovat elektrické spotřebiče.
2: Přesně tak.
3: Aha, dobře, to je dost
2: jo, to je velmi důležitá věc, nezapomenout na tuto skutečnost, protože pokud tedy už v okamžiku toho výpadku ta elektronika nebude zničena, tak potom při tom nahazování a obnovování elektrické energie, tak může opravdu dojít k těmto věcem. Takže toto bylo taky jedno z těch témat, které jsme v rámci tohoto cvičení probírali.
1: Ano, i o tyto služby a spotřebiče bychom z ničeho nic přišli v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie v Olomouci. Tak ať to dobře víme. Povídám si o cvičení Blackout 2026, které simulovalo velký výpadek elektrické energie v Olomouci s vedoucím ochrany města Olomouce Honzou Langrem. A ještě se podíváme na prevenci. A to už za chvilku v pondělním podcastu.
0: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: podcast Metropole.
1: Toto je pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Dnes se spolu věnujeme velmi zásadnímu tématu a tím je, co kdyby náhodou došlo k nějakému rozsáhlému výpadku elektrické energie v Olomouci. Takový blackout. Co se vlastně stane, jak bude reagovat město, jak bude pomáhat občanům a tak dále. Toto všechno řeším s Honzou Langrem, vedoucím odboru ochrany města Olomouce. A teďka potom všem, co by se mohlo stát a jak by město zareagovalo, se samozřejmě nabízí ještě závěrečná otázka tohoto dnešního pořadu a to je otázka prevence. Co v takové situaci dopředu dělat, aby jsme v případě, že nastane, byli připraveni a všechno tak nějak, neříkám, že nutně s přehledem, ale tak nějak zvládli. Má to smysl?
2: Prevence má vždycky smysl a má hluboký smysl. Tak, jak hasičský záchranný sbor distribuoval příručky 72 hodin, tak právě toto ukazuje, jak je to důležité, jak jsme jako společnost zranitelní. A když máme tyto základní zásoby, včetně dostatečného množství základních potravin, vody, baterek, powerbanku, svítilnu, tak pokud nám zůstane fungovat dodávka vody a kanalizace, což kanalizace byla úplně samostatná kapitola, ale v podmínkách tohoto cvičení, tedy by se podařilo provoz kanalizace zachovat, tak těch 72 hodin celkem zvládneme. Na co se rádo zapomíná, jsou léky. Zvláště pak specifické léky. Tam by bylo vždycky nutné, aby nejenom, to se netýká zdaleka dneska už našich starších spoluobčanů, ale i spoustu mladých dneska, ať už jsou to různé alergie nebo jakékoliv další příčiny zdravotní, tak bez léku v rámci toho třídenního výpadku nebo vůbec jakékoliv třídenní mimořádné události, to může být, mohou být i povodně, tak je důležité mít nějakou dostatečnou zásobu.
3: No to úplně vypadá, že by člověk měl mít nějaký vlastní krizový batoh. Máš něco takového?
2: Mám, přiznám se, že mám a je dobré takového něco mít a udržovat, protože člověk nikdy neví, nemusí to být nic velkého, nemusí to být nic složitého, ale je dobré něco takového mít, anebo to strukturovat tak, aby člověk měl vždycky dostatečnou zásobu. To znamená, ty balíky vod dokupoval a nejel od nuly do nuly, ale vždycky měl nějakou jakoby zásobu. Nějaké konzervy, plechovky s potravinama, rýži, jo, a tady ty základní věci, to vždycky své místo v té špajsce najde a když člověk nejede od nuly do nuly, tak tam vždycky nějakou zásobu má. To platí i pro léky. Mít doma powerbanku, že dneska asi tam je samozřejmostí, mít rádio, které je na baterky, už dneska samozřejmostí zdaleka není, ale dá se to třeba poslechnout na tom telefonu, i když dneska už spoustu telefonů také rádia nemá, takže něco takového si pořídit. Vidět špatné není a mít svítilnu je asi také něco, co by měl mít každý doma. A plus mít nějakou hotovost, to se také hodí.
1: A prosím tě, Honzo, ještě takto závěrem, mohl by si nám dát nějakou jednoduchou, jasnou radu v tomto tématu?
2: Pokud se do takové situace dostaneme, buďme trpěliví, buďme ohleduplní, pomáhajme tam, kde je to důležité, to znamená, buďme všímaví vůči svým sousedům a mějme aspoň nějaké drobné zásoby.
1: Já ti děkuju, Honzo, za zevrubné vysvětlení toho, co by se mohlo stát v případě velkého výpadku elektrické energie v Olomouci. Honza Langer, vedoucí oddělení ochrany města na rádiu Metropole v pondělním podcastu. Díky, že si nám to všechno vysvětlil.
2: Děkuji a ještě jednou krásný den tobě i všem posluchačům.
1: A já ještě připomenu, že tento a další podcasty si můžeš poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu, dále taky na webu radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast.
0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
4: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Brna.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly dvě hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.